should fall in battle. My brothers who fight by my

in my way. Will

dále stojím jako blázen v teplém dešti a chtěl bych zpátky všechny rány, co jsem dal. Málo se bojím, stačí krok a můžu letět někam pryč.

váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

Du hast mich. Du hast mich.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Přeju vám krásný a pohodový ráno. Máme 7 hodin 10. května a vy posloucháte Rock Radio s Adele. Nezapomeňte popřát všem boženkám, protože mají svátek. A mimo toho, že slaví božena svátek, tak je taky třeba Národní den železnice. My si dáme na ranní rozjezd jak zahraniční, tak českou muziku. Dáme si třeba Bona Joviho s jeho písní Keep the Fight. Pak si dáme naše český pankáče, Vysací zámek a klasika známka punku Disturbed a Light. A nebo už teď Bryan Adams.

0: Tohle byl Bon Jovi a já tady mám sladkou a velice příjemnou novinku pro fanoušky Deep Purple, protože tahle kapela hlásí návrat s novým albem, který vyjde už 3. července. Mluví o tom jako o nejtvrdší studiovce a vrací se tak k energii, kterou fanoušci znají ze 70. Nahrávky vznikaly živě a ve studiu, takže mají syrovější tah a přirozenou dynamiku. A s novým albem vyrážejí Deep Purple i na velký světový turné, kde je čeká 86 koncertů ve 28 zemích. A pozor, 7. října vystoupí s albem i u nás v O2 aréně, takže kdo si to nechce nechat ujít, tak si už kupujte lístky, protože si myslím, že na tohle bude hodně, hodně velký zájem. Vy, ať už jste v autě někde na cestě, doma, ještě v posteli nebo v práci, tak jako já, tak já vám všem posílám Beatles, Iné kafe, Kissin Dynamite, Oasis nebo Queeny a Bohemian Rhapsody.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Tohle byla kapela Iné kafé a jejich Růžová zahrada. A vy, jestli byste chtěli tuhle kapelu slyšet naživo, tak nejbližší koncert mají, koukám, 22. a 23. května.

0: na 2026 na festivalu Kamenité čas Rockfest. My jedeme dál, mám tady Die Happy, Hudba Praha nebo Spin Doctors už za chvilku.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou neděli vám z Rock Rádia přeje vaše víkendová moderátorka Adele. Máme 10. května, 8 hodin a svátek slaví všechny blaženky. Mimo jiný na dnešek vychází Den matek, anebo Národní den železnic. My si dáme v téhle hodince první dnešní song na přání a taky si řekneme, co nás dneska čeká na rokovém živáku. Mimo jiný ale spoustu slušný rukový muziky. Mám tady třeba Good Charlotte, Škvory anebo Kysáky.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla píseň Close My Eyes Forever a je to slavný rockový duet z roku 1988, který naspívali Lita Ford a Ozzy Osbourne. Vyšla na albu Lita a stala se největším hitem Lity Ford v americké hitparádě. Píseň vznikla spontánně během společného večera. Lita Ford pozvala Ozzyho do studia, kde spolu pili a mluvili o životě, vztazích a smrti. Pozdě v noci začali improvizovat na kytaru a klávesy a během několika hodin vznikl základ celý téhle skladby. Druhý den si prý ani pořádně nepamatovali, jak přesně ji napsali. Takhle většinou vznikají ty nejlepší písně a jak jste mohli slyšet, tohle není výjimka. My si teď dáme dnešní první song na přání. Tentokrát posílám Olympiky s písní Okno mé lásky babičce a mamce do Jičína k dnešnímu dni matek. A hned potom tu mám kapelu Lucie, Pain a nebo Elise Coopera.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kdo na dnešní nedělní večer ještě nemá žádný plány, tak už dneska od 19 hodin tady na Rock Rádiu bude opět náš rokovej živák a hodinku předtím od 18 bude celou hodinku rok na přání dneska s Leonou. Takže laďte Rock Rádio a plány na večer máte úplně jasný. My si do začátku 9. dáme ještě Faith No More, Tublatanku, Papa Roach a nebo Škorpiony.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Vypsaná fixa,
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen fe-

0: festival.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
6: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Dneska bude převážně jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
7: Máme neděli 10. května, 9 hodin a vy ladíte Rock Radio. Dneska s Adele od 7 do 13 hodin. Já doufám, že máte pěkný víkend, že vás nic moc nestresuje a že si užíváte počasí, který nám poslední dobou fakt přeje. A co nás v týle hodin se společně čeká? Oslavíme dnešní 66. narozeniny Bona Voxe z kapely U2. Řekneme si kulturní tipy a co nesmí chybět, je slušná rocková muzika, který tady mám fakt hodně, a jak jinak začít 9. hodinu než s kapelou U2. Pak tady mám Harley nebo už teď píseň Wicked Game.
6: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Myslel jsem si, jak nejsem důležitý. Pak se mi narodili děti. Bono Vox.

0: Tohle byla píseň Summer of Love a kapela U2. A dneska, čili 10. května, slaví 66. narozeniny zpěvák téhle skvostní kapely Bono Vox. Jak se vůbec Bono dostal do kapely U2? Bylo to tak, že bubeník Larry Mullen hledal muzikanty a tak dal na školní nástěnku inzerát a Bono přišel na konkurs. Bono je známý svýma charakteristickýma tvavýma brýlema, ale nejde o image, trpí zeleným zákalem a světlo mu vadí. Patří mezi nejaktivnější hudební humanitární osobnosti. Dlouhodobě podporuje boj proti chudobě a AIDS. A v Africe spolupracuje s organizacemi jako Amnesty International nebo Data a One Campaign. Bono je zkrátka dobrý člověk, navíc s úžasným hlasem a my mu z Rock Rádia přejeme jen to nej. Teď si dáme další muziku. Mám tady Aleše Brichtu, Linkin Park a nebo Offspring.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Tohle byla píseň Streets of Philadelphia a my už tady máme kulturní tipy. Pro všechny milovníky motorek a slušného roku je tady motosraz, který se koná od 15. května do 17. května v Dolanech u Klatov. Pro účastníky motosrazu je v ceně zahrnuto parkování a stanování, soutěže o zajímavé ceny a spanilá jízda. V rámci motosrazu proběhne 16. května od 18 hodin festival, kde vystoupí kapely Doga, Alžběta, Delayed It, kterého je možné se zúčastnit i samostatně. Předprodej vstupenek v síti Go Out. Další akce v sobotu 23. května se v Novém Rychnově u Jihlavy koná sraz veteránů.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rockopera.cz.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: Rock Radio.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou a pohodovou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 10. května, 10 hodin a svátek slaví Blažena. My si dáme v téhle hodince další song na přání, takže pokud chcete někomu věnovat písničku, třeba svojí mamince, protože dneska je den matek, tak můžete, a nebo ji můžete věnovat i sobě. Stačí jenom napsat na Messenger Rock Rádia, co a pro koho to bude. Krom songu na přání si dáme tipy na dokumenty a taky si samozřejmě dáme slušnou rockovou muziku. Powerwolf, Nightwish nebo Tři sestry a jejich pianovka.
0: Rock Radio.

0: Nastal čas na song na přání, napsala mi Marťa, která posílá kapelu Runaways s písní Cherry Bomb do Kladna pro svoji maminku. A než song pustím, musím doporučit film o téhle divčí kapele. Jmenuje se The Runaways, je z roku 2010. Já jsem ho viděla, tyjo, teda možná tak 5 let naspátek a viděla jsem ho v mých začátcích s kapelou a ten film mě fakt bavil a zaujal, hlavně je tam všechno, vlastně celkově ten život hudebníka hezky ukázaný. Další vlastně duší první dívčí kapely byla Joan Jett, kterou ve filmu stvárnila Kristen Stewartová. Ozdobou a zároveň hlavní zpěvačkou byla Sherry Carey, kterou si zahrála Dakota Fanningová. Dívky skupinu založily už jako teenagerky a úspěch se dostavil velmi rychle. Byly však mezi nimi velký problémy a každá z nich viděla společnou budoucnost trochu jinak. Film založený na memoárech právě Cherry popisuje počátky kapely, nečekanou slávu, její temnou stránku a vztahy mezi jednotlivýma členkama, který vedly vlastně až k rozpadu týhletý kapely. Posílám Runaways a hned potom Halloweeny, Billyho Talenta anebo Znouzecnost.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do...
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Kde se to tu vzalo? Černé na bílém, to na plakátech stálo. Bude tu hrát Chris

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: nebo Naše český kabáty a píseň Nesmrtelná teta.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Neděle 10. května 11 hodin a vás z Rock Rádia zdraví Adel. Dneska má nám počasí opět přeje, máme teplo a sluníčko, co víc si přát. A já vám k tomu hezkému počasí pustím i slušnou rockovou muziku, ale v téhle hodince taky oslavíme narozeniny Bona Voxe z kapely U2, takže laďte dál Rock Rádio. Na začátek 11. hodiny si dáme právě U2, Alcohol, D-Line a nebo Lennyho Kravice.

Rock Radio. Rockovej výrok. Myslel jsem si, jak nejsem důležitý. Pak se mi narodili děti. Bono Vox.

0: Tohle byla píseň Stuck in the Moment a kapela U2, ve který zpívá náš dnešní oslavenec Bono Vox. Dneska je Bonovi 66 let a my si o něm pojďme říct pár zajímavostí. Vlastním jménem je Paul David Hewson. Přezdívku Bono dostal v mládí v Dublinu podle obchodu se sluchadly Bono Vox, latinsky dobrý hlas. Je od mládí ženatý se svou manželkou Ali Hewsonovou. Vzali se v roce 1982 a mají spolu 4 děti. Často říká, že hudba má měnit svět, nejen ho popisovat. To je i důvod, proč propojuje hudbu s aktivismem. Bonovi přejeme všechno nejlepší a jdeme na další muziku. Mám tady Dimitri / Pink Floydy anebo Bona Joviho.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr
3: CZ. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam už

0: taky dekobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou slunečnou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 10. května, 12 hodin a svátek slaví Blažená a jeden matek. My máme před sebou poslední společnou hodinku. Od 13 hodin mě tu vystřídá Leona, ale my spolu ještě stihneme song na přání a hlavně si dáme spoustu slušný rockový muziky. Mám tady Briana Adamse, Amorphis nebo Komunál a píseň Pod maskou klauna.
0: Rock Radio.

0: Tohle byl Bryan Adams, aby nezapomeňte, že dneska od 18 hodin poběží rok na přání s Leonou a od 19 hodin bude opět rokovej živák jako každou neděli. Je na řadě song na přání a protože Bono Vox dneska slaví 66. narozeniny, tak posílám kapelu U2 pro mýho Štěpána a hned potom si dáme Judas Priest, Toma Pettyho, System of a Down nebo Škvory s písní Soběvěrněj.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: S touhle písní já už se s vámi pro dnešek loučím. My se slyšíme zase příště a teď už rok s Leonou.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Ahoj.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Krásná práce, zakončili jsme další hodinku rokovýho víkendu na Rock Rádiu. Už možná slyšíte změnu hlasu, ano, Adélka už před malou chvilku zmizela z rokovýho dosahu a se 13. hodinou tady nastupuju já, Leona Šenková. Pojďme na to, pojďme dál pokračovat v našem rozjetým rokovým víkendu tady na Rock Rádiu.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Bude 13 hodin.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Po slunečním dopoledni bude s odpolednem přibývat na oblačnosti, teď ještě jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty okolo 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy teploty okolo 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teploty okolo 16. Vítr bude jinak slabý, během dne na jihu území místy mírný, východní až jihovýchodní, od 2 do 5 metrů za sekundu.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Úderem 13. hodiny vás zdravím u rokovýho víkendu. Dopoledne vás tady ladila do pohody kolegyně Áďa, ale od teď už do 7 večer přebírám tuhle rokovou jízdu já, Leona Šenková. Jo, sice jsme se u mikrofonu vystřídali dvě ženský, ale nebojte, rokovej víkend je pořád jen jeden a pořádně nabroušený. Koukněte ven, je 10. května a venku je tak krásně, že by se z toho i nejdrsnějšímu metalistovi chtělo trhat kytičky. A když už jsme u těch kytiček, dneska mají svátek všechny mamky, takže vy, co tu svou ještě máte v dosahu, můžete ji odteď nechat zahrát nějakou skladbu na vaše přání. Napište mi do Messengeru Rock Rádia, co jí mám k tomu dní matek pustit za pecku. V dalším vstupu mrkneme na to, co se zase semlelo v rokových vlnách a jestli někdo ze světových rockerů zase provedl nějakou skandální botu. Teď už ale hudba, dáme si Škorpiony, AC/DC, Seether anebo Lucy.

0: Ladíte rokovej víkend na Rock Rádiu, právě nám dohrála Lucie a jejich skladba s názvem Lucie a jak jsem slíbila, otvírám prostor pro vaše pecky na přání. Do Messengeru mi teď přistála jedna zpráva, píše mi posluchačka Aknilav, která právě teď sedí se svou mamkou v autě, tak holky, doufám, že mě slyšíte. Děvčata mají před sebou ještě 40 minut cesty a Aknilav chce poslat tuhle skladbu mamce Kateřině, prý za to, jaká je to neskutečná bojovnice. No a vzkaz je jasný, milujeme tě, mami. Takže to je opravdu krásná zpráva, jasný vzkaz, žít svůj sen od Arakainu a Dimitry, užijte si holky zbytek cesty a mějte spolu jen ten nejlepší den.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

něco, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla. Jenže mě nikdy, ani i když chceš, nevypneš.

A píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy jen tak...

0: odškodnění přesahující 6 tisíc euro, avšak kvůli jeho finanční situaci a absenci komunikace se hudebníci pravděpodobně náhrady nedočkají a nástroje zůstávají nadále nezvěstnými. Kapela sděluje, že David Staněk neodpovídá na jejich zprávy a ani se ke svým činům nepřiznal, i když ho soud uznal vinným, a pokud někdo z vás Davida přeci jen potká na ulici, máte se postarat o to, aby si uvědomil, co provedl. No, to už nechám na vás, každopádně ono ho to možná v životě jednou taky dožene. Takže tolik za kapelu Kryptos, já doufám, že se před kluci k těm prachům nebo alespoň k těm krásným nástrojům dostanou, moc bych jim to přála, protože tohle se prostě nedělá. A teď už si dáme další muziku, ve 13 hodin 40 minut tady na vás čeká Bad Wells, Sabaton, Horký žeslíže a taky Joe Cooker, tak si to pojďme dát.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Unchain My Heart, pecka z roku 1987 v podání Joea Cookera nám právě teď dohrála na Rock Rádiu v rokovém víkendu. My už za malou chvilku vítáme 14. hodinku, připravím si tady lehce počasí a pak se na to zase vrhneme. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Bude 14 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak si dáme zlehka předpověď počasí. Po slunečním dopoledni bude s odpolednem přibývat na oblačnosti. Teď ještě jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty dneska okolo 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy teploty o malinko vyšší 24 stupňů. V 1000 metrech na horách okolo 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní, a to od 2 do 5 metrů za sekundu, tak tolik předpovědi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Tak máme 14 hodin a vy ladíte rockovej víkend na Rock Radio. Od mikrofonu vás zdraví vaše víkendová parťačka Leona Šenková. Dneska je velký den, jasně, všechny mámy mají svůj svátek, tak jim nezapomeňte dát pořádnýho hudlana, ale kromě nich dneska slaví i blaženy. Mě osobně hned naskočí ta naše nejslavnější z Hoštic. Takže blaženky, všechno nejlepší a hlavně bacha na ty nápadníky na motorkách, ať z toho není hned facka přes celý dvůr. V téhle hodince pro vás mám jednoho speciálního narozeninového oslavence z rokového světa, tak si ho představíme. No a protože je neděle, tak večer od 7 hned po roku napřání odpálíme jako vždycky rokovej živák. Která legenda vám dneska večer vletí do obýváku nebo snad na zahradu, na to si ještě musíme počkat. Všechno vám to vyzradím už v téhle hodině. Teď ale už konec keců, pouštím do vás další muziku z našeho playlistu Creed 30 Second to Mars, vypsaná fixa a taky YouTube. Pojďme na to!
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Myslel jsem si, jak nejsem důležitý. Pak se mi narodili děti. Bono Vox.

0: Myslel jsem si, jak nejsem důležitý, pak se mi narodili děti. Tak to jsou slova z úst dnešního oslavence a zpěváka irské skupiny U2, který je autorem většiny textů, který jsou často postavený na politických, sociálních či náboženských tématech. Bono Vox, vlastním jménem Paul David Hewson, narozen 10. května roku 1960 v Dublinu. Zpěvák ze slavné kapely U2 dneska slaví 66. narozeniny a my je slavíme taky. S jeho muzikou na Rock Rádiu v rokovém víkendu, kdy jsme si dali jeho pecku s názvem Sunday Bloody Sunday z roku 1983. Tak já přeju všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, zbytek vždycky nějak dopadne. K Bonovi se k dnešnímu dni ještě minimálně jednou vrátíme, ale teď už tady pro vás mám další muziku, kterou je Offspring, Nickelback, Five Finger Death Punch, Terapie a taky Santana se Stevenem Tylerem, tak si to pojďme dát.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Santana společně se Stevenem Taylorem na Rock Rádiu v rokovém víkendu nám dohráli svoji pecku ve 14 hodin 37 minut. No a přátelé, my tady máme dneska neděli a s ní se jako vždy pojí rokovej živák, to k sobě prostě patří. Už dneska v 19 hodin hned po roku napřání vám v našem pravidelném nedělním večeru naservírujeme pořádnou porci amerického heavy metalu. Těšte se na kapelu Wasp a jejich legendární záznam s názvem Double Life, Sessions, jasně, tahle deska mapuje jejich světový turné k albu, který vydali roku 1997 a nese název Kill Fuck Die. V Evropě na ní fanoušci stály fronty od února roku 1998 a my si ji dneska večer vychutnáme společně s rokem 2026. Tak si v 7 nezapomeňte naladit hlasitost na maximum. Blackie Lovelies a jeho parta vám vtrhnou přímo do obýváku nebo na zahradu a dokonce i klidně do práce. Prostě všude tam, kde ladíte naše slušný rokový vlny. Takže tohle vás čeká dneska úderem 19. hodiny po roku napřání. Příznivci skupiny Wasp se mají určitě na co těšit a vychutnají si rokovej živák. Stejně tak jako další muziku, která nás bude provázet už teď do 15. hodiny a dáme si Sex Pistols, Avenged Sevenfold, Arakainy a taky Tarju. Tak pojďme na to.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Under Armour makes
3: you better. Ladíš

0: Nepřekonatelná Tarja se skladbou Until My Last Breath z roku 2010 nám právě teď dozněla éterem Rock Rádia při rokovým víkendu, takový 3 minutky před 15. hodinou. Čas letí jako bláznivej, letí jako voda, pojďme si to nezdržovat s nějakýma kecama a radši si už připravím tady nějaký kus počasí a dáme si další věci, které nás čekají už úderem 15. hodinky. To všechno už za malou chvilku.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17.

0: rok. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Za pár vteřin bude 15 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak s počasím nám ještě teďkon trochu svítí, máme jasno až polojasno, později s odpolednem a večerem čekáme postupně většinou už oblačno, nejvyšší teploty dneskalo okolo 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy teploty okolo 24 stupňů v 1000 metrech, na horách kolem 16, vítr bude foukat slabý, východní až jihovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Je tu 15. hodina a jestli vám právě teď se třeba protočily panenky, jak nám ta neděle utíká, tak klid. Na Rock Radio to znamená jediný, náš rockový víkend právě zařadil vyšší rychlostní stupeň. U mikrofonu vás v tuhle slunou květnovou neděli 10. zdraví Leona Šenková. Doufám, že si užíváte parádní odpoledne, ať už s nohama na stole, nebo někde v garáži, nebo v práci, stejně tak jako já, tak tu pro vás v téhle hodince mám speciální nálož. Čekají nás totiž Marcelovi motokeci. Marcel Herbold si dneska do parády vzal Olivera Kennyho. Víte, jaký je rozdíl mezi motorkářem a rockovým moderátorem? Motorkář ví, kdy ubrat plyn. My v rádiu ho dneska budeme jenom přidávat. Příští dva vstupy budou totiž patřit rokový motojízdě a já to všechno obalím pořádnou dávkou slušního roku. Tak se držte, jedeme dál. Teď už Queen a David Bowie, Metallica, rybičky, Rammsteini.
0: Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Pořádný nářez od Rammstein střídá další slíbený bod programu. Rockový víkend na Rock Rádiu jede dál a s ním i Marcel Herbold a jeho host Oliver Conny. Jak tohle setkání v Motokecech dopadlo, poslouchejte právě teď.
1: Už příští týden do Čech dorazí konkrétně do Mostu světové superbajky. No a co by to bylo za závod světových superbajků, kdyby u nich nebyl Oliver Koenig? Ahoj, Olivere.
2: Ahoj a děkuji za pozvání k rozhovoru.
1: Olivere, já jsem sice říkal, že co by to bylo za superbajky v Mostě, kdybys u nich nebyl, ale ona to je pravda tak vlastně napůl, protože ty budeš mít premiéru v Mostě.
2: Je to tak a vlastně i je to nějaký pátek, co jsem tam závodil naposledy. Konkrétně jsem ty poslední dva roky vynechal, když jsem nebyl ani v superbajkách, ani v nějakém šampionátu mistrovství světa, takže pro mě je to návrat do Mostu mezi český fanoušky na světovou úroveň a přesně tak bude to pro mě premiéra na supersportu.
1: Prosím tě, supersporty, přibliž to trošku těm, kteří tomu třeba úplně nehoví. Jaký je rozdíl mezi superbajkem a supersportem?
2: Tak je to zhruba 100 koní, takže ten rozdíl je tam velký. Na ty čísla tak je to přesně třeba 100 koňový rozdíl. Na váhu je to víceméně dost podobný. Ten supersport je dost ochuzený o tu elektroniku typu kontrola trakce, antivílí a podobně, takže je to zážitek se na té motorce svíst.
1: Ty jsi v Mostě zažil možná nejhezčí a zároveň i možná nejhorší chvíle své závodní kariéry. To nejhezčí, to jsme spolu zvedali pohár za druhé místo. To nejhorší, když si tam sebou škrábnul nehezky.
2: Tyhle, to zrovna bych neřekl, že bylo to nejhorší. Já jsem tam pak v roce 2024 závodil v německém šampionátu IDM a to bych řekl, že byly pro mě nejhorší závody v Mostě, kdy jsem jeden závod nedokončil pro závodu na motorce. Ve druhém závodu to taky nestálo úplně za zmínku. Trápil jsem se dost ten roky se zdravotníma problémama, takže oni ten pád nebyl to nejhorší, co jsem v Mostě zažil, ba spíš naopak tyhle ty závody další.
1: Kdybychom měli vzít pro tebe jako českého jezdce, tak je Most jaký? Dobré, že jako tam jsou ty fanoušci, anebo naopak je to takový, tam na mě ten tlak bude?
2: Upřímně, já se do Mostu hrozně těším, samozřejmě tlak je, ale spíš než jako na výsledek a tohleto, tak bych řekl, že je na mě tlak jako teď před závodama, kdy toho je prostě spoustu. Samozřejmě se člověk snaží vyhovět tak fanouškům, tak se tam stará o ty svoje partnery, bez kterých by to závodění, ale speciálně v mém případě nebylo možné. Takže já se budu snažit a snažím se si to co nejlíp připravit, ať o tom závodním víkendu už si to pak fakt jenom užívám a nemusím řešit žádný problémy a soustředím se jenom na tu jízdu. A to bude i důvod toho, že normálně ve středu vypnu telefon a zapnu ho až v neděli.
1: To se ti najednou ozvalo kamarádů, o kterých si ani nevěděl, že ještě máš, že by chtěli lístky, co?
2: Jo i ne, ale já upřímně fakt si takhle postarám o ty nejbližší a bohužel prostě kdo není nejbližší nebo není partner, tak já na to tu kapacitu teď momentálně nemám, takže to se jim omlouvám, ale doufám, že to pochopí a že podpořejí tu cenu tím, že si ten lístek třeba pořídějí sami na stránkách Autodromu Most.
1: Hele, to tvoje vypínání telefonu při českém závodě už se stalo legendou. Jak to vlastně tenkrát vzniklo?
2: Tenkrát mě ho vlastně Miloš vzal, myslím, že to bylo ve čtvrtek.
1: Miloš Čihák, bavíme se.
2: Přesně tak. Miloš Čihák, můj manažer, tak mi ho vzal a vlastně vrátil mi ho až v sobotu večer. V neděli se pak pódium nepovedlo, takže možná mě ho měl vzít až do neděle a třeba by ta neděle byla lepší ještě, ale to už se teď nedovíme. Přímě si myslím, že speciálně na tom domácím závodě to bude potřeba, protože nemám kapacitu na to se soustředit na všechno, do toho odpovídat a třeba se starat i o hosty, takže to budu rád, že s tím pomůže táta po naší včerejší dohodě, takže když někdo něco bude potřeba, tak volejte mýho tátu.
1: No, teď z tebe bude mít radost, že jsi to teďkon takhle profláknul.
2: Tak ono na něj číslo nebude mít tolik lidí, tak to bude dobrý.
1: Dáš nám v Mostě bednu?
2: Tak to jsou velký slova a nejsem už v přístovkách a po těch výsledkách, který za sebou mám letos, tak by to bylo jako hodně ostrý tvrzení, takže já samozřejmě nějaký svoje cíle mám, jako správný závodník bych samozřejmě chtěl vyhrát, ale teď musím stát nohama na zemi a já budu rád, když udělám pořádný progres, protože v těch prvních závodech tak nejsem spokojený, bylo by divný, kdybych byl spokojený a ten progres, který tam je, tak ten je, ale je malej, takže já chci vlastně udělat pořádný progres a na co to dá a hlavní je ze sebe dát všechno a pak odjíždět jako spokojený a o tom to je za mě.
0: Na Rock Rádiu v rokovém víkendu jsme si dali první část Marcelových motokeců a rozhovor s Oliverem Koní, který je v současnosti považován za jednoho z nejlepších motocyklových závodníků nový generace a u nás je zároveň jediným českým jezdcem v mistrovství světa superbajku. Teď už se ale dáme muziku a na druhou část rozhovoru si počkejte do dalšího vstupu po muzice.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
13: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: Skladba Vzpomínky na budoucnost, to bylo fakt jiný kafe. Rokový víkend na Rock Rádiu jede dál a teď už tu pro vás mám slíbenou druhou část Marcelových motokeců. Hostem je Oliver Kony, tak si to užijte.
1: Pokračujeme v povídání s Oliverem Koenigem pro rockové rádio a samozřejmě motokeci speciál. Olivere, ty jsi letos v novém týmu Compos Racing Team.
2: Přesně tak, je to tak. Je to nový český tým, který vzniknul díky Honzu Vostatkovi, který byl abych to tak shrnul, jak to mohlo vzniknout, tak který byl unavený z toho, jak to funguje třeba v těch ostatních týmech, dejme tomu ze Španělska, z Itálie, a řekl si, že si to udělá tak, jak se to dělat má, takže takhle bych řekl, že to vzniklo. Jedu tam vlastně s jeho synem Ondrou a jedeme na triumfech a máme za sebou první čtyři závodní víkendy.
1: No ty říkáš, nechtěla by to bylo jako, je to v těch španělských týmech a pak tomu dáš španělský název, nebo jak to mám rozumět? Compos na mě to působí španělsky.
2: Compos Racing Team, tak Compos je vlastně firma Honzy Vostatka, která se zabývá jako IT, zabezpečením, technologiema, počítačema a buchvíčím vším, upřímně tomu nerozumím, nejsem ajťák. Takže to, ten název je podle mě nějakých 25 let snad té firmy, takže to bychom se museli zeptat Honzy.
1: Prosím tě, s Ondrou v týmu je to spíš parťák anebo soupeř?
2: Tak řekl bych, že jako mimo trať, tak jsme většina jako jezdců parťáci, ale samozřejmě na trati tak nemůžeme být parťáci. To takhle nefunguje, takže myslím si, že nám to funguje na stejný bázi. To je to o to jednodušší, že vlastně mluvíme stejným jazykem, takže to dorozumívání mimo tu trať tak je samozřejmě jednodušší.
1: Funguje tam třeba mezi váma nějaké sdílení dat nebo něco podobného? On přeci jenom Ondra jezdí, pokud se nemýlím, Supersporty už nějaký pátý, ne-li šestý rok a ty zkušenosti jsou tam, tak čerpáš od něj, anebo je to striktně tak, tady je box Ondry a tady je box tvůj?
2: Ne, my vlastně všichni jezdci Triumfu jsme tam čtyři, tak máme prostor se koukat na data ostatních, takže samozřejmě já, jelikož jsem zatím jeden z těch nejpomalejších, nebo ne, ale ten nejpomalejší, tak se snažím čerpat od všech těch jezdců Triumfu co nejvíc informací, snažím se vypozorovat, jak oni jedou, co dělají, co já dělám jinak, a samozřejmě se snažím napodobit ten jejich jízdní styl, protože pro mě je to nová motorka i vesměs nová kategorie po teda loňský jedný sezóně, takže já se furt s tím učím. Je to pro mě velká výhoda, že se od těch kluků takhle můžu učit a dost to ten proces jako usnadňuje.
1: U tvého bývalého týmu se říkalo, že tvoje motorka vzniká tak, že co po superbajcích zbyde na poncích, to se smete a z toho ti pak skládají motorku. Jak je to v případě Compos Racing týmu?
2: Tak tady je to naštěstí úplně o něčem jiném, kdy Honza ví, co to závodění potřebuje, aby se dělalo tak, jak se dělat má. A ono, bohužel, ty týmy si neuvědomují, že ve finále mít tu kvalitní motorku je paradoxně skoro ta třešnička na dortu, co se týče těch jako financí. Je dobře, že Honza se snaží to začíná tím, že má motorku jako tak, jak má být, a pak se třeba ubere někde jinde, když to ty ostatní týmy tak na té motorce šetřili, ale ty peníze třeba spaly někam jinam a bohužel pak ty výsledky nejsou. Přitom jako, když si člověk veme, co stojí jenom jako vejplaty lidí, tak za to by, nebo některých členů z týmu, který třeba jsou nahraditelný, tak za to by se dala, to by se dalo investovat do té motorky a rázem by to závodění bylo o ničem jiným. No, ale to je prostě o tom, jak kdo to má nastavený v hlavě a jestli někomu stojí za to jet na závody, který stojí brutální

0: letos s brzdou i doprava. Takže to jsem si střihnul jeden závod, ale upřímně na ten oval se teď asi nepohrnu nebo nechci hrnout a už jsem se toho ježdění dokola najezdil až a budu se soustředit na silnici, budu se účastnit českých agentur, jako je Dafit Fila Racing, kde budu určitě trénovat a samozřejmě na nějakých motokrosových tratí a to, takže to potkat mě je dost jednoduchý. O víkendu jděte na nějakou trať.
1: Olivere, díky a vidíme se v Mostě.
0: Taky díky, ještě jednou a hezký zbytek dne a těším se na vás všechny do Mostu. Ahoj.
2: To byl Oliver Kony, jediný český zástupce ve světových superbajcích. Díky Marcelu Herboltovi a jeho motokecům za parádní rozhovor a my nekončíme. Do 16. hodiny sypu další nálož muziky.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: To byla stará Lou od Kabátu, klasika, která nikdy nezestárne. Ručička na hodinkách, už se nám pomalu sune k 16. hodině, což znamená jediný, startujeme další nálož toho nejlepšího roku, co se do éteru vejde. Zůstaňte v tom se mnou a laďte se na další hodinku rokovýho víkendu tady na Rock Radio.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: 16.01.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak odpoledne nám přinese tak nějako už nějaký to oblačno a jinak tomu nebude ani s večerem. Jinak přes den nejvyšší teploty dosahovaly až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 24 stupňů, v 1000 metrech na horách teploty okolo 16. I vítr byl celkem příznivý, jenom dávejte pozor, už teď někde může být nějaká ta oblačnost, sluníčko už nám trošku se zakrývá. Pro mě lepší, já zase takový hici a vedra nesnáším, dneska jsem se zase narvala, protože jsem vůbec nevěděla, co si vzít na sebe. To počasí je takový střídavě oblačný. Koukal jsem, že ani ten květen nebude nijak jako teplý, takže uvidíme, jak to celý bude. Každopádně já vím, že tady na Rock Rádiu je o všechno postaráno a my se přesouváme dál.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Ladíte rokový víkend na Rock Rádiu, u mikrofonu je stále Leona Šenková, je po 16., ale my rozhodně nekončíme, spíš naopak, teprve teď pořádně přiložíme pod kotel. Dneska je to velký, všechny mámy a taky blaženy mají svátek, tak všechno nejlepší. A pokud se cítíte trochu vysušení z toho tepla, který dneska bylo, vězte, že je i Mezinárodní den argánie. Tenhle strom je sice základem pro kosmetiku, ale my tu dneska budeme promazávat hlavně vaše ušní bubínky poctivým rokem. Ladíte rokový víkend na Rock Rádiu a v tuhle hodinu nás čeká další oslavenec. Někdo tady má narozeniny, 66. taky si dáme pořádnou nálož muziky, která vás nenechá v klidu, a probereme taky, co se zase šustlo v rockovém světě. Tak zůstaňte s námi a pojďme si dát Papa Roach, Survivor, Plexus a YouTube.
0: Rock Rádio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Myslel jsem si, jak nejsem důležitý. Pak se mi narodili děti. Bono Vox.

0: The Fly od U2 dozněla, ale my u téhle jirské legendy ještě na moment zůstaneme. Proč? Protože tenhle chlapík, tenhle zpěvák s nezaměnitelným hlasem dneska sfoukne, nebo už třeba sfoukl na dortu 66 svící. Paul David Hewson, který ho celý svět zná prostě jako Bona. Věděli jste, že je to pravděpodobně jediný člověk na planetě, který to dotáhl na nominace na Oscara, na Grammy, Zlatý globus a k tomu všemu ještě na Nobelovku za mír. To je docela slušný skóre na jednoho rockera. A jestli si říkáte, proč ho i v noci nebo ve studiu uvidíte v těch jeho typických tmavých brýlích, tak věřte, že to není jen image. Ono už přes 20 let bojuje s glaukomem. Jeho oči jsou na světlo a blesky foťáku extrémně háklivý, takže ty skla jsou pro něj spíš brnění než móda, aby machroval. Bono, všechno nejlepší, hlavně zdraví oči a sakra dobrý nápady na další muziku s kapelou YouTube, nebo třeba ještě co tě napadne. Nikdy toho není málo. My pokračujeme v rokovém víkendu na Rock Rádiu a teď už tady pro vás mám Kysáky, Protea a další slušnou muziku.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Nesmrtelný Ozzy Osbourne společně s Eltonem Johnem vydali v roce 2020 tuhle skladbu s názvem Ordinary Man a my jsme si ji právě teď dali na Rock Rádiu v rokovém víkendu. V mnozích z nás žije Ozzy samozřejmě dál, stejně tak jako zpráva, že bude Ozzfest. Jeho manželka už někdy v březnu potvrdila, že legendární festival se vrátí v roce 2027. Přestože nás Ozzy v loni v červenci opustil, dal návratu značky svý požehnání a před svou smrtí řekl, běžte do toho, ta značka žije dál, takže se máme na co těšit i na návraty ke kořenům, na nový metalový talenty a jako bonus zazní pecky Black Sabbath se symfonickým orchestrem a se speciální show. Určití lidé a jejich hudba nebo celkově jejich stopa v nás může žít jednoduše dál. Přátelé, 16 hodin 39 minut do 17. máme nějaký ten čas, pojďme si ho vyplnit muzikou, už tady mám pro vás nachystaný třeba Vanastovy věci, Masterplan, dáme si Billyho Idla a skupinu Clash.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.

0: Tak máme pár minut do 17. hodiny, blíží se nám rokovej podvečer tady na Rock Rádiu a ještě než odpálíme počasí a další věci, které budou už úderem 17. hodiny úplně jasný, tak se rozloučíme nyní se skupinou Clash, která nám právě teď dozněla a proletěla jako blesk éterem Rock Rádia. No a jak už jsem zmiňovala za malou chvilku, 17. hodina.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
0: Máme 17 hodin.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Počasí je aktuálně takový, že teď s odpolednem a i s večerem čekejme postupně většinou oblačno na našem území. Nejvyšší denní teploty dneska okolo 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy teploty dosahují 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme okolo 16 stupňů. Vítr dneska fouká slabý okolo od 2 do 5 metrů za sekundu. Tak tolik stručně k předpovědi počasí.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Na Rock Radio nám právě odbyla 17. hodina, která jasně signalizuje nedělní podvečer a já jsem moc ráda, že u toho můžu být s vámi. Od mikrofonu vás zdraví Leona Šenková. Dnešní datum neděle 10. května nás v rokový historii vrací k pořádným legendám. Připomínáme si narozeniny Sida, neskrotnýho baskytaristy Sex Pistols. Květen je ale důležitý i pro naši domácí scénu. Právě v tomto měsíci roku 95 v Českém Brodě odstartoval úplně první ročník festivalu Rock for People. No a s úctou taky vzpomínáme na Richarda Kibice, skvělýho kytaristu a hlas kapel jako Bumerang nebo Turbo, který nás v květnu opustil. Teď už ale ladíme na vaši vlnu, startuje song na vaše přání, o tom, co budeme hrát, rozhodujete vy, tak neváhejte a pište mi hned teď do Messengeru Rock Rádia, ať vás zas někdo nepředběhne. Jsem tady jen pro vás a do té doby vám pustím Guns N' Roses, Škvory a další pořádnou nálož muziky.
9: Rock Rádio.

0: 17 hodin 16 minut ladíte rokový víkend na Rock Rádiu. Tohle byly AC/DC a teď tu jsou songy na vaše přání. Po celý den mi píše jeden posluchač Olin, který by si přál zahrát mou skladbu s Jarkem Filgasem Nikdy se nedozvíš, která je dostupná i jako video na kanále YouTube. To jsme točili pro vás, pro posluchače rockové muziky, tak se můžete mrknout. Hele, nechci to sem spát a vyloženě to do Rock Rádia nutit, ale z druhé strany český rockový muziky není nikdy dost a když se můžou cpát jiní, tak proč ne já? Ne, to byla samozřejmě sranda. Olin to chtěl nechat zahrát pro všechny, kteří pracují, stejně tak jako třeba on, který právě teď maká ještě na zahradě. Tak Oldo, já ti přeju hezký podvečer, jsem ráda, že ladíš Rock Rádio a že se ti tahle ta skladba moje s Jarkem Filgasem líbí, já ti posílám a hned si po nich, po nás dvou dáme Valda Gang, Pretty Maids a taky Škorpiony.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: 50 let na scéně a pořád mají co říct. Iron Maiden právě teď na Rock Rádiu v rokovém víkendu. V novém rozhovoru rekapitulují svou dlouholetou jízdu a lákají fanoušky na nový dokument Burning Ambition. Bruce Dickinson tam zároveň i vzpomíná na svůj nástup v roce 1980. Prý tehdy vlítnul do kapely s obrovským sebevědomím, který přirovnal k fotbalovému útoku na bránu. Tohle mu zůstalo dodnes, jen k tomu přidal srdce na pravém místě. Bruce se totiž nedávno opřel do předražených VIP zón. Nechce, aby v prvních řadách seděli bohatí kravaťáci, zatímco mladí a hladoví fanoušci na ně koukali od záchodu. Za prachy si sice koupíš visačku, ale ne tu pravou vášeň, kterou v sobě máš, a ta s prachama prostě nepřichází. U Maidenu jsou zkrátka lidi pořád víc než biznis a tím u mě stouply v ceně ještě o to víc. Vždycky jsem je milovala. Přátelé, 17 hodin 40 minut a my už si dáme Judas Priest Breaking the Law.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko, 1 litr,

Rock Radio. Slušnej rok z vinilu.

0: Top to do nás pořádně nasázeli a rokový víkend na Rock Rádiu jede dál. Blíží se nám 18. hodina, takže nám nic nebrání v tom, aby jsme za malou chvilku to rozbalili a odstartovali rok na přání. Takže vy už právě teď pár minut před 18. hodinou můžete přemýšlet nad tím, co byste si tak úderem 18. hodiny chtěli nechat zahrát. Je to jenom na vás, teda za malou chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.

0: IFM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Bude 18 hodin.

0: počasí.
1: Po slunečním dni přibývá na oblačnosti a teď s večerem se začne zatahovat a v Čechách se objeví i deště. Večerní teploty budou nám klesat k 12 až 8 stupňům Celsia. Na jihu Moravy budou večerní teploty okolo 15 až 12 stupňů. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Když se mrknu na zítřek, tak zítřejší den, tedy s pondělkem, po slunečním dni nás čeká zase oblačno, taky nějaký ty deště a teploty okolo 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na přání.
1: A je to tady, přátelé, ručičky na hodinkách právě oznamují 18. hodinu a to znamená jediný. Začíná váš oblíbený rok na přání, kde o playlistu rozhodujete vy. U mikrofonu je Leona Šenková a slibuju, že se dneska pokusím na vás být hodná, teda pokud po mně nebudete chtít třeba rap, z toho moc interpretů neznám a ani nechci a rozhodně bych je u nás ve vyhledávači ani nenašla. Rok na přání startuji s Bon Jovim pro naši posluchačku Terezu a teď je ten moment, kdy mi to pořádně můžete naložit do Messengeru Rock Rádia. Pište, co vám v uších chybí, ať mám z čeho vybírat a z čeho plnit náš hudební playlist na Rock Rádiu. Takže přátelé, právě začínáme.

Jovi, She Don't Know Me nám dohrává na Rock Rádiu. V rokovém víkendu vyladíte rok na přání. A hned jako druhá mi napsala do studia Míša. Čauky, prosím, zahrajte mý mamce, kerní matek něco od komunálu. Máme tě moc rádi, maminko. Velká a malá Míša. Když něco, tak jsem si dovolila vybrat skladbu s názvem Pro tebe od komunálu. A do toho mi napsal taky Láďa. Ahojky, právě si děláme na hasičárně makrely. Mňam. Buď tak hodná a zahraj nám nějakou rockovou pecku. Děkujem nejvíc, pán Láďa. Tak já do vás pouštím Komunál Pro tebe.

Kiss and Dynamite, další kapela na vaše přání, ladíte rockovej víkend na Rock Rádiu, máme tady rok na přání a taky spoustu vašich vzkazů. Do studia mě napsala Petra, dobrý večer, podvečer, Leonko, prosím, zahraj nám k opékání buřtu pořádnou vypalovačku od kabátu, užíváme poslední slunce, než zaleze do mraku. Hezký večer všem, moc děkuji, Petra. Takže já jsem zvolila skladbu od kabátu Do pekla nebo do nebe a do toho mě napsala Lenka, ahoj Leon. No, moc prosím dodatečně k druhým narozeninám našemu Adámkovi nějakou českou veselou pecku. No tak ji tady máte od kabátu. Tak co, holky, kam jdete? Do pekla nebo do nebe?

0: 18 hodin, 18 minut, krásný čas, dvě osmičky za sebou, ladíte rokovej víkend na Rock Rádiu. Já pokračuju v roku na vaše přání se skladbou Amarant od Nightwish, o kterou si napsala posluchačka Zuzka, a teď už zase dávám prostor našim volajícím, kteří místo Messengeru upřednostňují telefonní linku. Volejte mi do studia na číslo 725844424 a než tak učiníte, posílám k vám skupinu Linkin Park, o kterou si žádá náš posluchač Lukáš.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Rádiu v rokovém víkendu jsme si dali Linkin Park, další kapela, kterou jste si přáli nechat zahrát v roku na přání, a teď už je čas pro naše posluchače. Do studia mě zavolal posluchač Míra a já si ho vezmu sem k nám přímo na drát. Míro, slyšíme se?
1: Ano, jsem tady.
0: No zdár, já tě zdravím.
1: Čau, Leono.
0: No nazdár, tak co, kamaráde, povídej, co bys chtěl nechat zahrát a komu, a je to prostě teď tvoje.
1: Takže potřeboval bych zahrát pro kamaráda něco tvrdýho od Debustrou. Je to kamarád Jonáš.
0: Zdravíme.
1: 21 let. Vyrážíme spolu přesně na takové tvrdší koncerty. A tím bych mu chtěl popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, hodně muziky a hlavně asi spolu užijeme ještě hodně dlouho koncerty.
0: No to je krásný přání. To je nějaký velký tvůj kámoš, co?
1: Hodně, od základky už.
0: No to je super. Hele, taky mám pár takových přátel, ale je jich opravdu pár. Spočítala bych je na jedné ruce. Ale říká se, že takový lidi jsou úplně nejlepší a stačí k životu, viď?
1: To stačí.
0: Já si myslím, hlavně, že je s nima sranda a ještě kor, když můžete poslouchat dobrou muziku. Já jsem vybrala Svět, co zatočí s tebou. Jste s tím v pohodě?
1: Jasně, my posloucháme jedině Rock Radio.
0: No tak to jste zlatíčka, tak u toho zůstaňte. Měj se krásně, Míro, užívej s kámošem života a zase se někdy ozvi, jo?
1: Jasný, čau.
0: Čau. A já posílám do světa Debustrol, Svět, co zatočí s tebou.

Krásná věc od Motorhead, jak jinak by se jmenovala, než my jsme Motorhead z roku 2000. Ladíte rokový víkend na Rock Rádiu, máme tady rok na přání a já už do vás leju další skladbu, o kterou si napsala naše posluchačka. Zdravím do Rock Rádia, mohla bych poprosit o zahrání nějaký pecky od skupiny Hellstorm, aby nám cesta do Děčína, kam máme namířeno, lépe utíkala. Moc díky a přeji krásnou rokovou neděli, Tereza. Terezo, posílám vám do auta skladbu Amen z roku 2015. Není úplně tak známá, ale za mě je dobrá, tak si jí dejte.

0: Tohle byly Toutou pro naší Markétu. Vyladíte rokový víkend na Rock Rádiu s Leonou. Druhá část roku na přání je za námi a před námi je část poslední. Teď potěšíme Honzu, pro kterýho hrajeme Green Day, a jestli chceš mít tady na závěr taky svůj song, tak neváhej a vytoč 725844424. Máš poslední a jedinečnou šanci dovolat se přímo k nám do éteru a celý to tady ovládnout.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nám dohrává skupina Green Day svoji pecku z roku 2009. Vyladíte rokový víkend na Rock Rádiu a já už tady mám dalšího našeho volajícího a tím není nikdo jiný než mladá generace. Tím není nic jiného než mladá generace. Musela jsem jí dát přednost, protože mladých a malých rockerů není nikdy dost. A do studia se mě dovolal Matěj Střebíče. Já si ho pustím k nám do studia, koukám, že drží na drátě. Matěj, ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj Matěj, tak co? Udržel ses na drátě?
1: Jo.
0: Jako holub. Pecka, já tě zdravím, Matěj. Prosím tě, hele, vybrala jsem ti skladbu od Arakainu, která se jmenuje Strážnej anděl. My jsme si totiž nebyli jistí, jakou skladbu nasadíme, protože takhle Matěj si nebyl jistý, co by tam mohl dát jako z éteru. A já jsem zvolila Strážního anděla, protože já si myslím, že všechny maminky jsou takový naši strážní andělé. A jestli se nepletu, ty jsi chtěl nechat zahrát něco pro mamku, viď?
1: Ano.
0: Tak a teď mě povídej, jestli s touhle peckou souhlasíš a něco nám řekni o svý mamce a proč vůbec voláš sem k nám do studia. Je to tvoje.
1: Jo, jsem s tím úplně v pohodě. Pro mamku jsem to chtěla zavolat, protože jí moc miluju a položil bych za ní klidněji život. No a protože jsem chtěl mamce udělat radost.
0: To je od tebe krásný, já tady skoro pláču, já mám doma 10letýho syna, to je taky takový moje, teda 11letýho, ten by mě teď hnal, to je taky takový moje zlatíčko, takže moc děkujeme za to, že vás děti máme, pozdravuj svoji maminku a jsi hodný kluk, zas někdy zavolej, jo?
1: Jo, dobře.
0: Tak jo, měj se Matěj a máš tady strážního anděla.
1: Dobře, ahoj.
0: Ahoj. Krásné vyznání, není nic hezčího než vyznání dětské lásky. Pojďme si dát strážního anděla od Arakainu.

Ladíte rokový víkend na Rock Rádiu, máme tady rok na přání, chýlíme se ke konci, tohle byla skupina Architekt a mně se tady sešly ještě dva poslední songy. Tedy sešly se mi tady dvě žádosti o kapelu, která si říká Doga. Napsal mi Tivogo Patrik, prosím Lonko, novej single od Dogy, Dej mi baby. A ještě mi napsala Markéta, která by taky ráda z éteru slyšela skupinu Doga a přání by bylo pro mě, díky, taky pro všechny rockery a hlavně pro její Ivetku, kterou nesmírně miluje. Děkuji, Maky. Tak vidíte to, Doga je tady.

A je tady konec, rok na přání pro dnešek končí a s ním se od mikrofonu Rock Rádia pomalu balí i vaše víkendová vichřice Leona Šenková. Díky moc všem, co jste žhavili dráty a klávesnice, pokud na vaši pecku dneska nedošlo, neházejte šance do žita, zítra máte další pokus. Já se s vámi pro tuhle chvíli loučím, příští víkend mě tady nečekejte, budu totiž roztáčet most na Food Festivalu, kde mám koncert, takže pokud mě chcete vidět v akci, doražte na Dlabarec. S tím mým 8měsíčním pupkem už to není žádná hitparáda a plány se dělají dost těžko, když v sobě nosíte budoucího rockera, ale tu energii si vzít nenechám a třeba se ještě na Rock Rádiu spolu uslyšíme. A teď už slíbený nářez. Slibovala jsem vám celý víkend pořádnej rockovej živák Lecky Loveless a jeho parta Wasp vám vymetou ušní bubínky album Double Season a ten je z roku 1997, takže si ho užijte, mějte se fajn a zase se někdy uslyšíme na Rock Rádiu v rockovým víkendu s Leonou. Tak čau!

0: Pěknou neděli večer vám z Rock Rádia přeje Kamil Dráb. Máme za sebou prodloužený víkend a ani dnes nepřijdete o 60 minut živý muziky, která se pro vás chystá už právě teď úderem 19. hodiny. A dneska si posvítíme na kapelu Wasp, protože ta 25. června dorazí v rámci festivalu Basin Fire Fest sem k nám a zahraje Open Air svůj set. Já si myslím, že se máme na co těšit, protože Wasp dorazili už loni v rámci svého halového turné do pražské Lucerny a dle ohlasů, kritiky a fanoušků to bylo naprosto luxusní vystoupení. A Blacky je ve skvělé formě, takže věřím, že si ji přiveze i na festival Basin Fire Fest, který probíhá už od 24. až do 27. června. Ale právě ve čtvrtek, tedy 25. budou Wasp headlinery večera. Takže se máme na co těšit a aby jsme věděli, co nás asi tak zhruba čeká, tak jsem připravil živák, který vyšel sice už v roce 1998, ale myslím si, že skvěle reflektuje atmosféru živých koncertů kapely Wasp. Jmenuje se Double Life Assassin a vznikl během turné k albu Kill Fuck Die. Nahrávka samozřejmě nabízí průřez historií, takže uslyšíme klasické skladby jako I Wanna Be Somebody, White Child, Blind in Texas nebo The Idol, ale zazní i novější písně právě z druhé poloviny 90. let v rámci vydání alba Kill Fuck Die. Hodně se mluví o tom, že to není úplně přesně vypovídající hodnota o kapele Wasp, protože v druhé polovině 90. let se trošku uhly někam jinam, co se týká hudebního směřování a stylu, ale každopádně myslím si, že na té nahrávce to až tak znát není. Pořád má skvělou atmosféru, je skvěle zaznamenaná zvukově a hlavně jsou to skvělý písně. Takže si to pojďme teď společně užít, no a věřím, že se spoustou z vás se potkáme i na Basin Fire Festu právě 25. června před pódiem, až to vás rozbalí. Teď si je každopádně užijte na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rockovej živák.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Radio.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Verdruss, dass man Sprachen lernen muss.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
4: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
1: Rock Rádio. Konec legrace.
5: Much good. Come from the roof of Houston Tower.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.